0: Včeraj bieše hižo ceča stacija Beach Ture Zadkole 2026. Lieca však maja dohromady 10 terminov, telko staciu kajš ište ženie potekim. V Nebečicach hajach včera sreč sy na svedženišču. Felix, co špietam přes večovet?
1: Mudro čiavene bieve, to bie heslo tu Nebečicach. Hižo zdaloka sú ulada u Ulku Serbsku koroj za rejnišče maj vysajo. Tež siate Peter je dereminiu, tež švavo jeso hakle na koncu usovania. Hevak byru tež kostýmy serbskich barbách zmoknuli.
2: Ja som si bloz malke šlajfky po moja čoba v tých barbách přičinila.
3: Hej, mus so potričeli, všetké, ktorí sú prezentné, kaj šlebe ľudí, maja všetké barbo od serbské kore z Raščine, ha se mi od motu tej vidžomne.
2: My máme na mezoču serbskú kore namalované a tie laola ketu.
1: Nebečanská modžina, kýž je v rukách viele holcu, má za ušich hostčí kúždy raz niečo osobitého spřihotované, přeco samočinené langoš. Kvíľu dre čakáš na to, že je hotové pokvačené, ale za to tam kúždy rádu rynku stejí. Tadeja Bedrichec má ruce plné dživa.
3: My sme plánovali za 240 osobov, přeco sa ma týšen grillujemo, hej, ako môj jace skázali, kež posledné leto sme vôbka 300 porciu skázané mili. Ja popravá, že by jara spíšne, přeto sme před dvými týdenami tie hakec vesne svedži mili, hastem sme všetko v tých čiotách hudská boli a videli, že už hacu še tu boči dobia, hastem je to jara spíšne šlo.
1: Co večer sa mu tam si ľubič dač v Nebelčicach a najzbožovnejší na rejnišču bychu tam včera mústvo Peter Kluč, okolo Emy Šustrec a Benedikta Šote, kýž sú dobili finálu přečivo serbskej rakeče.
0: To nabije čeroša stácia Beach Volleybula Zadkule a to vizo Nebečicach. Felix Cish je nám rozpravil. Přichodný týden poda sa so smuchomobil Zadkulariu do konec.

0: Na pošestřichě.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ráno. Český vulkoposlanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budyšině opytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký Český na základní šuli představí Grigor Ilgut, vůčbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylorova. Tematizovalo jste mezi druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tuto strachy je vůlkoposvanc na vědomě brav a bere je sobu do politických krůh českije. Do horny je vůžice přeprosil by jeho CDU za posvanc Sakského krajného Sejma Marko Šiman, dokud je vůlkoposvanc Mircu na vopiče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrum je Budyšině zonil a na to prosil Jun Zeznačmoc. Ve Vůžijské jezorině bude včera s vůlkým svědčením systém kanálu votoréne. S tým je 5 jezorů ze sobou zvězané. O tom informuje zaníroval bývších brunicových jamů LMBV. Tak může hobijový čomario po nekak 5000 hektarach vodžizny jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály byste hižo otvoreni, cí sú čera k tomu přišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajštež Zasrievský kanál k Parcovskému jezori. Sakský minister za Nutskune Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo vonjovej vobore vo Nutskune Vistoče a tovarstvovom živeniu rečal. Při tom menovaše von vuhotovanie vonjovych voborov Sakske jara přikladne, při čímž jemu viacori vobornice přihosovachu. Nastupajú kriminalitu v úzbene von dvúričnú a tiež radvorskú vokolinu přirunujú s druhými končinami Sakskie, ako vo sebe Vistu. Diskusii ďeše hosťom převažne o to, kak moli za svoje cúky a toarstva viace spichovania dostať. Na zariadovanie s ministrom Šusterom je viesná skupina CDU přeprosila a 5000 zajmovaných tiež z vokolných kmenov je přišlo. Kulowe przyjotuje viacore twarske projekty. Wonie, że wo długo planowane zanirowanie mosta przy Koberowe mynie. Za viace hać posta 1000 euro ma inżynierski biuro statiku planować. W tym informuje twarski nawoda Steffen Rachela na zajświe mieszczanski radzie. Na pistovani křesťansko-sociálneho kubvanského skutka tu kvílu fasádu ponovia, zoby lepie čopvotu izolovala. Nimo toho zaníruja tu kvílu salovie cichu kultúrneho domu. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čeravšu cieču stáciu zatkula bíčtúru dobylo. Nimale po hodžiny trajacom finálu so přesadžichu cieči sáčbe přečivo cúky serbska raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedženišču zrič s rauo, moto čera byše mudročervene bieve, viacori miachu lipové vopieška na drastach a pomolované lica se serbskými barbami. Přišony týdžin je moda žuma koniecach. A to bych u naše povieše, kýž namakače tiež na internetu v stronach a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Votrania dženca pomročené a tiež trochu kúria vojte, jenož zriedka so dženca slunco pokaza a tiež dešťovač abo zarímač so dženca znova môže to šo pri tolajšie kytro tužných maximálne 26 stopniach.
3: Na počach a na druhách šitko klopve, šitko beži, zazmenče nás rade, jeli zosčeto inéšo minenia, Budyšin 37400 je naše číslonice nož za vopkadne pokyve, ale vezo tež za pokyve a informácie všeho razu.
1: Serbský rozvoz.

0: Wotem sim predeligos krutka porečova čera noce hač to dženzni šoho dnia bieše dalšara nemskeje na svetovih mištorstvach kopence. Hakle voko napo dvemaj bieše ra nimo a vobladao jesi ju tež naš športove eksperta kopa Petro Domaška. Jeho prognoza do toho bie, zo nemska přečuo Paraguaj do budže. Po celeniu jednatku pak cele hinak. Paraguajscy sú so přesadžili. Dženca ráno na podiemaj krótko po rie praje Domaška k tomu.
1: Aj, štú si to dobre myslel, zobudže Nemska je prinu KO rúhu po 12 letách při svetových mištostvách přirač. V rie pak dobe jen celé správne praječ sú tí pšie malo do predka činili. Snadne ich možnosti užili a sú bez ideu do predka rali. Hulky z milk same je Nagelsmann v druhém počasu skorigoval, že je Kimmicha, kterýž v Škíče jara hubené ráješe bez ideu, že on tohle všechno zau a s tým Škít skorigoval. Štojíš pak by scéna běše do rota od tá podlešenu, když paraguajský rota Škítora Antona s faule poprom do jeho skočí, jeho storčí a potom ta do rotu zvíčkova, všež bych ho zamer poradne rota a nic irregulárne rota. V celé to jednatku byli zboža trebaš, to Němci nezmili a tak so farbeda dubili, že by vůdce prajč gratuláciu do Južnej Ameriky.
0: Nemska je přirova v kole 22 najlepších mužstvů na světových mistrovstvách. Nejdůležitější kapitán serbské vůbranky Petr Domaška je za nás rů analyzoval. A netko poladne mi tež ještě raz na aktuálnu rů Nižozemska přečivo Maroku. Jeden je tam. Najprv raz končný stav byl po 120. menšině. Netko růně tež tam jednatky celé. A kotra spiewaka je ze svetovými mištostvami zjazana, so wie, Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Jesem, vy mi znajete. Ja ta sem je ľuby, kuriu jenuž džeče, bo mam kuži nuzy, małych ľudí přeče. Kajše Brzan písal, peknu sapski kuzvo, jeho knize skutkuju, kaž teki prawe lúza, ej.

Časat menšinu došestřich nedom je dženca šako stupa žive slibro v běhu dňa z nua na 26 stopňu pomene dužno potekim je a tiež tutým času šako cesa nichto špulí znano trochu vokvodnič, tak šako bie tiež kun stedženia 43 stopňu a vyše. Čera by vedro potom miniate dola na kun stedženia dobi zase poradne čopfa byč. Najpozdišo potom podaža so mnoze zase do zjavných kupilu, kejš do Poršiova, do Budešina, do Piskopic, abo kusk dále do Trixi kupile do Vulkoho Šunova v Žitovských horinách. Máš pak tiež tých, kýž so radšo bude přírodžo kupaja v krásnych jezorach Hornie v Užice. A rúne za tých sme zastavili naši app MNR Serbia abo tiež na internetovej stronie Pšelat. Od Modrie Adrie přes Nižovies hač k Bervodskému jezori je tušto poskytku pudla a čeho dla je kupanie v Zuborničce bola Malešec popromne dovolené, to zorniče tam tiež na našej internetnej stronie.

0: S jednotlivými biskupstvami sú jara jasné, by sa povyšuje agentúra KNA. Jednače biskupstvách, mez nimi Zorelc, Aachen, Münster alebo Mainz, lica súva žanoch nôch myšniku nebie. To pokazuje, že v niektorých regionách dorost kompletne pobrachuje.
1: Je da tut un najmauer rozrost, wo gotrum sem spočatne ričava od 25 na 30 mišniku nitko pozitivne znamio?
0: Rozrost je najpred raz mauer pozitivne signal, dokelž pokazuje, so nie ličba dalje votebirava, ale so lohko zrabava. Wobladaš li se dohodobne vuviče je jasne, so ličbe přichodnoch let džesatkach sönje votebiraja. A dušladame do katolskih Serbo, nie to vo vele hinak. Za cuki to voznamenja, ona dobi dalje přemyslovač, kak na tute vuviče reaguje. Tomu slušia nové púče duše pastorstve, silnejšie zaviazanie lajku a snáno tiež struktúrne zmeny.
1: Katolská círky stojí pred veľkými vúžadaniami. Potrebno čak sa informácie, Bettina. A ste menitko, biedel následom, môj prajmoj, dobré ranie a dobrý štart do nového dňa. Znamaj Bettinu a Katku.

0: Na zelenym Rio Wasze z nami runie Walburga Wałczyc, a z tym jednotko z dupką na pusetnich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vůlkoposlanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budyšiny opytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký český na základní šuli představí Grigor Ilgut. Učbu češtiny vůčeka na gymnáziu dr. Jana Stillerova. Tematizovalo je stejně s druhým tiež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tuto strachy je vůlkoposlanc navedomě zau a bere je sobu do politických kruhů česky. Do horny je vůžicu přeprosu by jeho CDU zaposlanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokud je vůlkoposlanc Mircu na opiče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrume Budyšiny Zoniu a na to prosu jún zeznat šmoc. Ve Vůžické jezorině bučera s vůlkým svědženým systém kanálu o terénu. S tým je 5 jezorů ze sobou zvězané. O tým informuje zaníroval bývších brunicůch jamu LMBV. Tak môže hobijový čomario po nekak 5000 hektarách vodžizny jezdič a turist časov ozečdač. Dvaj kanály bešte již otvorení, ci sú čera k tomu prišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajštež Zasrievský kanál k Parcovskému jezori. Mieste Ochanovi bu včera oficiálne vo písmo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kaž Ochanovská bratruská vosada zdieli, sú tým zvisku tiež opetovarskú informáciu o svetovom namrievstve Ochanovskej cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho medzinárodnom vúznamie informovač. UNESCO by sídlišče Ochanovskeje bratruskeje vosady 2024 jako kulturne svetové namrievstvo připoznalo. K tomu slušia nimo Ochanova jako miestno založenia tiež Christiansfeld v Dánske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irsky. Sakský minister za nutskune Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo vonjovej vobore vo nutskune vistoče a toho svojom živinju rečal. Přitom jenovaše von vuhotovanje vonjovoch voboru Sakský jara přikvadne, přičimž jemu viacori vobornice přivosovachu. Nastupajo kriminalitu vůzběne von dvůrečnu a tiež radvorsku v okolinu přirunujo s druhými končinami Sakskeje jako vo sebe vistu. Diskusii dziše hoščom převažne o to, kak moli za svoje cilky a tvorstva viac spichovania dostač. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je vesna skupina CDU přeprosova a pečacice či zajmovanych tiež z okolných kmenov je přišlo. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustric a Benediktom Šotu je čeravšu cečú stáciu zadkula být štúry dobylo. Nímale po hodiny trajacom finálu so přesadžišu cečí sačbe přečivo cúky sábska raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedžení Šustrič Veský rao, moto čera byše modro-červené bive, viacori miachu lipové vopiška na drastach a pomolované líca se serbskými barbami. Přichodne týdženie moda žuma potom konecach. A to byš u naše povieste, kýž namakače týž na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Je dženca skýre pomročené, votrania hišče kúriava, stupa, jenož zrytka dženca svonco huladame, stane zaso môso podišovač, abo tiež hišče raz zarímač, a to šopši maximálne 26 stopňach.
3: Na pučach a na drohách je všetko ok, jeli za mače v pokiu, za nás, potom nás ráda zazvonče, Bettina je pri telefóne pod Budušin 7400, kýba zapísače nám povesť přes app MDR Serbia, že to nejednorišo.
1: Serbský rozvoz.

0: Zosmy minulých dňach ve Łužicy temperatúry nad 40 stopnými kutku namierili, a to je zaviena zapiska do vedrovie proteky hodne. Diana Fručic-Krimichová je také horcoče prevedla experiment. Kak so čopvota na mjaso vúskutkuje, když je pravie netransportuješ.
1: Připudnica pomalu přičeša je po takým krutko do 12, a živé slibro je raz poladam pokaza 28 stopňov kotku a ja pojedu si nitko nakupič. Dojela som si na parkovanišťo kamenskej kupnice s veľkým modrým E. Ja som obladuju žaden blečk nekajkého kotka, potak im stupiu so nedom jole do prinie hasky, šako čaka na mne fachová předavárka za miaso, Kristina Domašcina z Novoslic.
2: Nie, Domašcina bola vaša rýne kvôdno
1: a vaše vukvádne vlido je plné miasa nakvádžené. Ve prikotrých temperatúrach dobyče vôto skvádovať?
2: My skvádujeme naše miasa mes jenom a dvejmi stopnami.
1: A ka husto dobyče vôtež kupcu na to skečmiť, zo oni nech pošu tiež tu nekvôdženský ryčas dodžerža?
2: My to všetko našim kupcám pojedeme, zo húne nekej prikotrých temperatúrach, zo one najlepšie je nekvôdženskú tobu osobu maja, alebo nedom si tekme v auče do také tobu. A žádné duje půjče, já si níže extra nejezdáště, za na rundu smu půjdu domů, že se to níže nestane.
1: A já bych ráda startovala můj experiment, když jde doma chcete, a já bych si ráda dvaj puntaj hake Petra Sikanom. Já se po vás kázala, do dvěho pakčíku prošu jen do Kodžinské tože a jen tak do Kovouma.
2: To už mu zlovcač nekaj.
3: Co? Prošu já
2: Prošu, nedom za tobou ještě do země? Nic nestane.
1: Já to štím, čakuj k ní domů, až se nabožeme, mějte se rýne. Já jsem čípla kačupová, auče bude. Auče, pečo štocí. Tak, někdo prýný pakčík do toše. No a ten tam u něj někdo vlastně uležo. A někdo dojedu si další expertce. To je Rafaela Vičazová v Radvoriu. Ona je fachuča za zeživinje. Z nej chcú netko oproče prekontrolovať, što čopvota se s miasom čini. Kni Vičazová, vodajče prošu za zapožďenie. Ja coch pred 20 menšinami znošívaj mi boč. Ja pasem še skoku tankovač bova. Na kmene podvožky vodedač. Ha si frizerský termín učinč. Ničo zázvo.
4: Hej Diana, to je runde to, što ešte nejste treba odjenca po tých temperatúru šínce s tvojim jasom. Dokéž, jo kúžde spiešne púč zase do kvúdženia jara vážne.
1: Máte taký tam metr jole a chceme ju meriť. Po takým uteknemu nekaj do to prinopakčíka, tún termometr nuc. A što tu nekaj praje, to tún kvúdžené.
4: Když mu to kvíkujú, držíme, mu vidíme, musíme ju nekak po 8 stopenú. Što ješ jo absolut zain, krutki čas, okej.
1: Okay. A nekaj teknemo jemo tún aparáčik do to tamo nuc? No, to tá som hore jedžo, jo, ja vidžu.
4: Celé praje, jo, ja nedom tešnú rožde vidži, tá temperatúra stúpa, a když mu ju kus dočaknemo, o musmo po 18 stupenu, 10 stupenu jac. A to je vizor za tajke sykane miasa, ale tiež za kujže druje zaživitvo, kotrež je jara čučive tiež na čupvotu fatalne. No, also tam sa nedom bakterie vujia, mikroorganisme, kotrež tebi pon vizor muža tiež problému ščinč. Also ja ma prajem te najznači, že sú te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, tohodla, jo to celé vážne. So je netko, když jen miasa kúpi, te čerstve kúpi, te kvôdži, co púč do, a tu te potom tiež dohodla, tak spíšne, kež možno zje. To ríka, sekane miasa, prosu, dženca ište zješ, a tiež po tých temperatúru nic sire, also šepiče ne. So jen si vopročo žane korošče s tým nehojve.
1: A što ješ, Janike, si so budomuj sam jo, radšo při takých hodcoch temperatúrach so miasa zdač a skýre nekajke zeleninové plno jest přihotovať.
4: Tomu môžu jenaž přihotovať.
1: A netko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej útrobničak.
0: Diana Fručec-Krimichová je po takým prevedla minulých horcích dňach experiment, kak so čopvota na miasa vúskutkuje, když je práve netransportuješ.

0: A še jedna hač na kolesu, abo s autom popuču, na džiomne svišiče, nas popuču serbski rozvoz, nitko napovosim ich za povestčami.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Český vulkoposvanc Jirži Čistecký včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budešinje opytal a so o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký Český na základní šuli predstaví Grigor Ilgut, učbu češtiny vúčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo jste mestrujím tež vúžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tute strachy je vulkoposvanc navedomie zau a bereje sobu do politických kruhu Česky. Dohorni je vúžicu přeprosu by jeho CDU za poslanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokelž je vulkoposvanc Mircu na úpeče pola domovine vo serbským šulským a zetkavanským centrume Budešinje zoniu, a na to prosil jen zeznač moc. Ve Vúžiskej jezorine bu včera s veľkým svedženjom systém kanálu votorene. S tým je 5 jezorov ze sobou zviazané. O tým informuje zaniroval bývšich brunicu Riamu LMBV. Tak môže hobijovi Čo Mario po nekak 5000 hektarach vodžiznu jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály by ste již o votorene, ci sú včera k tomu prišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnuský kanál od Linianského k Sedličanskému jezore, kajž tiež Zasrievský kanál k Parcuskému jezore. Miestče ochranuje buď včera oficiálne v opismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kež ochranuska bratruska vosada zdieli, sú tým zvisku tiež v opetovarsku informáciu vo svetovém namrievstve ochranusky cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho mezinárodnom vúzname informovač. UNESCO by sydlišo ochranuskie bratruskie vosady 2024 jako kulturne svetové namrievstvo připoznalo. K tomu slušia nimo ochranua jako miestno založenia, tiež Christian Svetv Danský, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irsky. Sakský minister za Nutskune Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo voňovej voborie vo Nutskune Vistoče a vo tovarstvovom živiniu rečal. Přitom menovaše von vúhotovanie voňových voborov Sakský jara přikladne, pričímž jemu viacori vobornice přivosovachu. Nastupajú kriminalitu v úzbene von dvúrečnú a tiež radvorskú okolinu přirunujú s druhými končinami Sakskie jako vo sebe Vistu. Diskusii ješe hosťom převažne o to, kak moli za svoje cilky a tovarstva viac spichovania dostač. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je vesna skupina CDU přeprosila a peča cice či zajmovaných tiež z okolných kmenu je přišlo. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čerovšu cieču stáciu zatkula bičtúru dobylo. Nimale po hodine trajacom finálu so přesadžišu cieči sačbe přečivo cilky Serbska Raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedženišču sreč Vesky Rauo moto čera byše modro-červené bieve viacori miachu lipové vopeška na drastach a pomalované líca se serbskými barbami. Přišelný týdň je moda žuma potom koniecach. A to byš u naše povieště, když namakáče týž na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdženca votrania, práve vedro, všetké vokna zvočinač a potom tužne povietor z domu onpuští, dženca vostane celý džin pomročené, jenž zriedka vúľadame potom bývodňa slunco, tiež šviele a rímania sú s blakami ešte možné dženca a živé slibro zalize na maximálne 26 stopňov.
0: Všetko klopve, všetko beží, na pučach a na drohách, dobrý je zbúvam všetko.
1: Serbský rozvoz.

0: 8 hodzin cico čije, janietko z dybką na podziewieczyś.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposvenc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budešine vopytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezky Český na základní šuli představí Grigor Ilgut, učbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizoval jste mezi druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektů. Tuto strachy je vůlkoposvanc na vědomě zau a běre je sobu do politických kruhů Česky. Dohony je vůžicu přeprosu by jeho CDU zaposvanc Sakského krajného Sejma Marko Šiman, dokelž je vůlkoposvanc Mircu na úpeče pola domoviny serbským vo serbským šulským a zetkovanským centrum je Budešině zoniu a na to prosu jen zeznač moc. Ve Vůžijskej jezorině bu včera s vůlkým svědženjom systém kanálov otvorjeny. S tým je 5 jezorov ze sobou zviazane. O tym informuje zaniroval bývšich brunicu Riamo LMBV. Tak môže hobijový čomario po nekak 5000 hektarach vodžizny jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály by ste již otvorjeny, ci sú včera k tomu prišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajž tiež Zasrievský kanál k Parcúskému jezori. Mesše Ochanovej bu včera oficiálne vopismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kež Ochanovská bratruská vosada zžili, sú tým zvisku tiež vopytovarskú informáciu o svetovým namrievstve Ochanovskej cirkvi otvorili. Tuta má vo miestne a jeho medzinárodnom vúzname informovač. UNESCO by sídlišče Ochanovskej bratruskej vosady 2024 ako kultúrne svetové namrievstvo připoznalo. K tomu slušuje animo Ochanova jako místno založenia tež Christiansfeld v Danske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irske. Sakský minister za Nutskone Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo vonjovej voborje, vo Nutskone Vistoče a vo tovarstvovom živinju rečal. Přitom menovaše von vuhotovanje vonjovych voborov Sakske jara přikvadne, přičimž jemu viacori vobornici přivosovachu. Nastupajo kriminalitu vuzbjene von dvurečnu a tež radvorsku v okolinu přirunujo s druhými končinami Sakske jako vo sebe Vistu. Diskusii ideše hosťom převažne o to, kak moli za svoje cuky a tovarstva viac spišovania dostač. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je vesná skupina CDU přeprosila a pečacice či zajmovaných, tiež z okolných kmenov je přišlo. Mústvo Peter Kľúč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čeravšiu cieču stáciu zatkula Bičtúru dobylo. Nimale po hodinu trajacom finálu so přesadžiš u cieči sáčbe přečivo cuky Serbská Rakita. Dohromady cínače mústvo by na svedženišču Sričvesky rauo. Moto čera byše modro-červené bieve, viacori mejachu lipové vopieška na drastach a pomalované lica ze serbskými barbami. Přichodne týdžin je moda žuma potom koniecach. A to bych u naše povieště, kýž namakáče týž na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca pomročené je než zriedka slunca uladáme, mročele nesú tiež ešte nešto dešča sobu a te abo tamne rímanie, a to šo dženca pri maximálne 26 stopniach.
3: Keď po jeden vyskač stej, a to na až 4 smier zorec mies ciroškom drežené sever a hermstofom, tam ste potekým jeden vyskač na autoroze.
1: Serbský rozvoz.

a keď budu mám vopkat na pokiu, vyskač stej v bluňu, keď budu tam stej, vyskač potekim v bluňu, měli so na tempo džeržeč. Anitko, naše pokivy.

Vliše tisac styri jo se pominjivo sedlišćo Tribus Civitas v jednom darinskem opismje. Mie sedlišća jo sled k narodovanje. Žincajšny Tribus teje rovnošti žil mjesta Dobrjouk gestkou jo pak nímske sedlišćo, interesantna vyženja getna zajmnostka jo tam vesebny viečnik na drejane palu nímski bokvin.

Na důjkem zajíčů ved dobrý uga gest, koulážo živiš náštěsto, živiš a živiš aset, zagmejnovaný žil Frankina. Srejš 16. stoleša, jo to byla ta největša jas ve těch stronách a vena jo slušala do kloštarja dobrý uga.

Teg y feis na cerchfi a fe Francina pechad as gyn as dygo stolesia a teg o nadpadnio impozantny prytsny torm. Niegledajúc se na šake zažil obširne přetvarjenia, se nám svída historický úznam cerkvie přes jeje zvisk s kloštarjom Dobrúk. Ta jadnosť stupič a šešťazec založona a ptaja je pe dokumentáriských dokladách nejstarší v Dolnej Úžici založený kloštar. Ze zakrajného tvarenia je sreš 17. stoleťa nastal žinsajšný grot Dobrúk.

Do chosobu zosu cora statuvali akcji skej tyžinja, kenž tejtej podpěrowaš LGBTQ community. Čicate chogo je vise před institucijami a ve přidlcem času dajo vele akciju, workshopu a zaredovanju kołokovo kvirnego živinja ve chosobu zu a okolinje. Biče například jo knoravje ve regenbogenkombinat na droze Tierbacha zmakanje kvirnych lúži. Biče na pošestčich viaco jo a hovece raz ob měsec, možeš ho tam lúži seznaš kroma, že muziku słuchaš abo variš a so umieniš, taku možnost se zjavne zmakaš, ak svoje seksuálne identiče stojaš, nejo Piotr Ilič Čajkovský miel, makujaša my to skokome zase do historie, Čajkovský ven słuša ke nejvážnejšim ruským komponistam a veto zapokšio jogo domov nízky kraj, už obšetce jeden aspekt svojego živenia, Čajkovský abo švulne, ten fakt je da pokazane přes jele listu a dňovniku, kterýž píšo v svojich pomerach. Čajkovský o šerpio zacas živenia pet tovarisnostnym šiščom svojou seksuálnu orientáciu chobaš. Historické čojenie pak veto neco, což až do žincaž nego viede lúži nazgenio, také ruské, žož jom jastem jano naspomnenie vo homosexuálnej ľubosti a LGBT, ako LGBT propaganda jo zakazane. Až im vážnejšie po takém kvierno veľakosť pokazáš, preto Južo Čajkovský jo opisoval svoju homosexuálnosť ako nejnormálnejšiu vec kde. Pisane 18.2 18.7 vet muskiko kotorešio muskich lububau vals sentimental sentimentalne valzik vet Čajkovskigo.